0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: devadesátka. Devadesátka.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90.

0: test you.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
3: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
4: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.

0: Inexcess na Hitradio 90 za 7 minut 7, začínáme nový týden, vládě Zrbka přeje krásné ráno, se mnou je tu Hanka a ta ví, jak se jede.
1: Doprava.
2: Dnes po ránu si v koloně postojíte na Pražském okruhu. Silný provoz je směrem k dálnici D1. Na 21. kilometru před sjezdem do Jinočan se totiž v levém pruhu vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Kolona se táhne od Chrášťan a je zhruba na 10 minut. Další komplikace jsou před nájezdem na dálnici D6. Ve směru od Slaného na úrovni Řevničova se srazilo osobní auto s dodávkou. Se zdržením pak počítejte také na dálnici D1 ve směru do Brna. Na 205. kilometru zasahuje policie u nehody dodávky s kamionem. Blokovaný zůstává jeden pruh, kolona má víc než 5 kilometrů a postojíte si asi půl hodinky.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Gravitrax Spider-Man.
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
6: Když stavebnice, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Skonto nábyte.
18: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
5: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: počasí.
0: Ráno a dopoledne nás přivítá polojasno, ale začne se zatahovat. Nejvíc mraků potom čekejte na severu a severovýchodě. Teploty dnes 10 až 15, na jihu Moravy tam bude příjemných 17 stupňů.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Je za minutu 7, pondělí 12. října, s vámi Vláďa Řepka, krásné ráno, zítra je 90ka přeju. No nevím, jestli jste to viděli, ale o víkendu byla noční obloha jako z pohádky. Nad Českem totiž byla vidět polární záře a možná bude vidět i dneska večer. Tak na to si zahrajem. Genesis.
9: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: and Mr. George Michael na Hitradio 90. 7:12. Přejeme vám krásné, dobré ráno. Yes! Tak co? Už jste ve skříních pokukovali po nějakým teplejším oblečení? No jak vás znám, tak vy jste báječní, tak už ho máte dávno připravený. Dobře děláte. Tenhle ten týden nám totiž ukáže pěkně podzim drápky. Ráno budou mlhy, nějak takhle, odpoledne sluníčko, tak to celkem půjde. Jenom víkend, ten už tak pěkný nebude, leda pěkně studený a pěkně hnusný. Možná se dočkáme prvního sněhu. 90. jsou za chvilku zpátky z The Verve Bittersweet Symphony.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Za minutu bude půl osmé, s vámi Alanis Morissette, Láďa Řepka, vám přeje pěkné ráno. Koukali jste a bavili vás seriály Okresní přebor nebo Most? Jo, tak venku je nová pecka a vypadá to, že to bude hit. Prušinovský a Kolečko totiž připravili oddíl B. Seriál se odehrává a dokonce se natáčel přímo v kriminále. Nechybí samozřejmě Zdeněk Godla jako recidivista, hlášky se tam sypou jedna za druhou, je to vtipný a je to nekorektní. Tak jestli se chcete večer zasmát, tohle byl tip od nás. Tady tohle už je Richard Marx na Hit Radio 90.

0: Jestli jsem to správně spočítal, tak Rolling Stones u nás měli celkem 7 koncertů. Jednou byli v Brně a 6krát v Praze. V roce 2003 jim předskakovali Olympici, kteří na to vzpomínají v novém hitu. Až to Stouni zabalí. Jo, to je on. Petr Janda v něm prozrazuje, kdy půjde do důchodu a taky při té příležitosti zavzpomínal na společnou fotku, kterou si Olympici společně se Stounama udělali. Mají ji, ale nikde ji nesmí zveřejňovat. Vědět ji můžete jen, když vám ji Petr Janda ukáže. Otáčím list, za chvilku B52, teď je 7.41, jste s Hitrádiem 90, díky za to.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
3: Pohádkový Ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
2: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
3: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
4: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
2: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
6: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Devadesátky jsou zpátky.

0: 90 klok. Tak to bychom se mohli podívat, kolik je hodin. Za 5 minut bude 8. S vámi Vláďa Řepka, mám už tu Hanku a dozvíte se, jak to jede.
1: Doprava.
2: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5. V přerušované koloně budete popojíždět od 7. kilometru zhruba půl hodinky. A silný provoz je dnes od rána také na Pražském okruhu směrem k D1. Přibrzdíte na 21. kilometru před sjezdem do Jinočan. Kolona se táhne už od Chrášťan a je zhruba na 15 minut. A komplikace jsou na D1, a to na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 205. kilometru došlo časně ráno ke srážce dodávky s kamionem. Čekejte opravdu dlouhé zdržení, popojíždí se už od 219. kilometru a navíc ucpané jsou teď i objízdné trasy.
0: Hanko, díky, a ještě Praha Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most u sjezdu na Běchovice se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se táhne už od Černého mostu.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Státní volební komise dnes projedná výsledky voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem budou hodnotit aktuální situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině, podle amerického prezidenta Trumpa s okamžitou platností začíná energetické příměří. Obě strany s ním prý souhlasily, tvrdí to na své sociální síti Truth Social, kde také vyzývá, aby toto příměří nikdo neporušil. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny.
2: Vláda, neděkujeme a jedeme dál.
0: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekejme polojasno, ale pěkně moc dlouho nevydrží, během dne začnou přicházet mraky. Nejvíc jich čekejte na severu a severovýchodě. Teploty dneska 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy kolem 17.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: 8 ráno, dobře děláte, že se necháte ladit 90. Láďa Řepka vám přeje příjemné ráno. Teď přemýšlím, jak se to vlastně říká, že do nového týdne máme vstupovat pravou nohou? Jo. A ten minulý týden jsme teda ukončovali jak, když byly ty volby? Pravou nebo levou rukou? No tak to asi každý podle vlastních preferencí, že?
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 8:11, Latricia McNeil, tam, kde bydlí v Texasu, je to taková milá paní, co kámoší se sousedama a někteří z nich ani vůbec netuší, že v Evropě byla a pořád je velká hvězda. Prodávala tady miliony desek, v Německu se dokonce vyfotila pro tamní verzi Playboye. Jenže nakonec dala přednost rodině, protože nechtěla, aby synové vyrůstali někde po hotelech. Tak se stáhla. My na ní nezapomínáme. My si ji připomněli před kapelou Lucie, HDVM a Kors na Hit Radio 90.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantvík.cz.

8.28, ladíte Hit Radio 90, tohle jsou Kors, krásné ráno. Pokud se pohybujete kolem pražské flóry, tak se prosím vás nelekněte majáků a uniforem. Bude jich tam dneska požehnaně. V Hradecký ulici v areálu Vodárnem tam totiž probíhá cvičení policistů, vojáků a hasičů. Raději to znovu zopakuju, je to jenom cvičení, nic se neděje. Tady už to taky pěkně vibruje, tohle jsou Lightning Seats na Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.8.39 před All Saints nebo Red Hot Chili Peppers, Shania Twain. Ono se to nezdá, člověk by řekl, že holky zpěvačky to budou mít podobný jako holky moderátorky. No, že se taky nesnášej, že si mažou schody. Tak co se týká Kanaďanek Shania Twain a Celine Dion, tak ty se mají rády, dokonce tak, že Shania za ní přijela do Paříže na koncert. Raději nehledám nic za tím, že Celine při posledním vystoupení uklouzla.
1: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
7: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
12: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: The Rhythm of the Night, Korona, 4 minuty před 9, jdeme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu čerstvé informace ze silnic. Silný provoz je dnes od rána na Pražském okruhu. Teď aktuálně dejte pozor na 61. kilometru, hned za sjezdem na Hradec Králové směrem dál na Barandovský most, kde se v pravém pruhu vyšetřuje dopravní nehoda, kvůli které se popojíždí v koloně už od 58. kilometru až po Štěrboholskou spojku asi 3/4 hodiny. A komplikace zůstávají od rána na D1 na 205. kilometru ve směru do Brna od Vyškova se došetřuje nehoda dodávky a kamionu. Čekejte opravdu dlouhé zdržení, popojíždí se od 223. kilometru, navíc ucpané jsou i objízdné trasy. Bez dopravy prozatím vše, šťastnou cestu.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska bude ještě chvilku polojasno, ale už se na nás ženou mraky. Nejvíc jich potom čekejte na severu a severovýchodě. Teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy, příjemných 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: I v 9 je s vámi na Hit Radio 90ka Vláďa Řepka, přeju vám pěkné pondělí. Pokud nás sladíte v autě, tak se schválně podívejte před sebe a za sebe, co kolem vás jezdí za značky. Proč? V Paříži totiž dneska začíná velký autosalon a Čína tam má obrovskou převahu, tak myslím, že to brzy budeme mít takhle i na našich silnicích. A jedeme. Bude třeba Chris Rea, Road to Hell a teď Sting.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, Chris Rea vám přeje pěkné pondělí. Jestli byste si dali teď třeba ranní kávu a chtěli u toho hladit kočku nebo sovu, tak v Japonsku to není nic neobvyklého, jenom to už tam možná taky dlouho nevydrží. Tamní vláda si posvítila na to, jak si zvířata v takovýchhle kavárnách žijí a jestli to pro návštěvníky není nebezpečný. No jestli vás třeba had nekousne, ne? Pokračujeme za chvilku. Undercover nebo Len, na ty se moc těším.
1: Když přemýšlíte o novém autě,

0: městě. Napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
7: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
8: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
9: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
11: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Bon Jovi na Hitrádiu 90. No, kluci se moc nezdají, asi klamou tělem. Málem ukradli jméno jiný rockový legendě. Jak to? V roce 86, když dodělávali svoje přelomový album, tak John Bon Jovi v novinách narazil na zmínku o tehdy neznámý barový kapele. A její jméno se mu líbilo tak moc, že po ní chtěl celou desku pojmenovat. No, schválně. Tušíte, jak se ta kapela jmenuje? Guns N' Roses. No, naštěstí si to rozmysleli. My jsme si je připomínali před Erasure Always.

0: Fight Radio 90 a na Káne, lítám nízko. Dneska slaví narozeniny dvě známé tváře. Televizní moderátor Karel Voříšek a hollywoodská hvězda Hugh Jackman. Jeden z nich je už dlouho mým manželem, tak schválně můžete hádat, který z nich to je. Pokračujeme za chvilku, vystřídá mě tady v 10 Michal Klein, do té doby třeba Bryan Adams na Hit Radio 90. Krásné pondělí.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bavzen, zjišťují nějaký těkající síhe jinhán káhal.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scat Airlines. Z Prahy za sluncem.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Tati, kdy bude levnější benzín?
14: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
15: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: 90 jsou zpátky.

0: Nejlepší devadesátky v českém éteru a tady od té chvíle s vámi už Michal, tak zdravím, ahoj. No a hnedka na startu užitečné info pro všechny, kdo jste za volantem, takže jdeme na silnice.
1: Doprava.
2: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je od rána na Pražském okruhu. Teď aktuálně budete v koloně popojíždět 3/4 hodiny směrem k letišti a poprvé zpomalíte před Jesenicí. Pozor si dejte na Královéhradecku, teď aktuálně před Libřicemi směrem od Černilova. Skončilo osobní auto převrácené na střechu mimo vozovku. Policie řídí dopravu k Kyvadlově s kolonou a se zdržením, proto počítejte v obou směrech. Na prvním kilometru D2 před Brnem došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Tady počítejte s pomalejším provozem už od 3. kilometru, ztratíte asi 1/4 hodinky.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Mami, já mám řidičák!
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
0: Počasí. Na severu dneska spíš zataženo, na jihu tam bude sluníčko. Na horách má dokonce někde i sněžit. Jinak takový typický podzimní den s teplotami od 10 do maximálně 15 stupňů.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: No tak snad jste prožili úspěšné volby a snad jste to hodili do té správné urny. Já jsem tedy upřímně docela rád, že je to za náma a že bude na chvilku zase klid, tedy aspoň doufám. Tady u nás na devadesátce máte jednu jistotu, že nic jinýho než hity právě z 90. let u nás prostě neuslyšíte. Dneska tedy Michal místo Markéty a hnedka na startu Sheryl Crow.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Mohlo by se zdát, že dámy ze skupiny TLC už to mají za sebou a dávno to zabalili, ale to by byl velký omyl. Teď jsou právě na turné ještě společně s dalšími devadesátkovými jmény, jako třeba Salt-N-Pepa nebo En Vogue. No a zdá se, že si tu slávu, ten potlesk, ty ovace docela užívají. I navzdory tomu, že jedna z nich už je, pozor, dokonce babičkou. Takovou vlastně, no takovou cool babičkou, co rapuje a nosí kšilty do zádu i se 60 na krku. Eric Clapton ten něco chystá, za chvilku si povíme, co konkrétně, no a taky vám něco od něj pustím. Tady na Hit Radio 90.
1: Znáš ji z podcastu a ze sítí. Teď se s ní můžeš zaplést i v rádiu. Bez filtrů, bez masky, prostě boží Lucie. Jen ona, 90 a ty. Boží Lucie live. Každý čtvrtek od 2 do 4. Na Hit Radio 90. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days

0: jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
2: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
8: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
9: Tomas Arsov.
10: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
9: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
11: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
12: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: 90 jsou zpátky.
16: Hit Radio 90.

Pěkně zveselá při pondělku s kapelou London Beat na Hit Radio 90, kterou mimochodem vystřídá něco z úplně opačného konce, něco od Erika Claptona. Slavný muzikant sice podle všeho trpí brněním a bolestí prstů u rukou a chodidel, což je tedy hodně nepříjemný. Prý ho to značně limituje během hraní na kytaru, ale i přesto se hecnul. A pozor, brzy vydá reedici svého 20 let starého alba The Road to Escondido, na kterém čeká na fanoušky i hned několik překvapení. No, tak se nechte překvapit, než to vydá. A jako takový malý předkrm posílám teď tady u nás na Hit Radio 90 jeho smutnou baladu Tears in Heaven.

0: Brian May z Queenu se minulý týden docela ostře pustil do novinářů v Anglii, kteří z jeho posledního rozhovoru tak nějak jakoby usoudili, že se slavná kapela už nikdy nevrátí na koncertní pódia, což ale není zas tak až úplná pravda. Jen si prostě naordinovali pár měsíců volna, hotovo. A aktuálně dokonce jednají s majiteli supermoderní haly Sphere v Las Vegas, kde by v budoucnu rádi udělali pár koncertů i s těma pořádnýma efektama. No, popravdě ještě bych je asi i přes ty šediny ve vlasech rozhodně neodepisoval. Guns N' Roses na mě svítí v našem 90kovém playlistu a to už za pár okamžiků. Počkejte si.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
2: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
9: Lázně Vráž u Písku.
8: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
9: Lázně Vráž u Písku.
8: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
9: Lázně.vráž.cz.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
15: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
16: Devadesátky jsou zpátky.
17: Barbie, let's go party.
16: Jsou zpátky.
18: Hit me baby one more time.
16: Hit Radio 90.

0: Velká holka ve velkém světě. Emília byla právě teď na Hitrádiu 90, chviličku před 11. dopolední, kdy opět vyrážíme za vámi na silnice a na dálnice.
1: Doprava.
2: Pěkné dopoledne, jsou tu další informace z dopravy a u mikrofonu je Hanka Koterová. Bouralo se na D5, pozor dejte vy, kdo jedete ve směru na Rozvadov na 77. kilometru, zdrží vás tu nehoda dvou osobních aut. Policie ale zasahuje také na dálnici D46, a to ve směru z Vyškova na Olomouc. Na brzdu šlápněte na 17,5 kilometru. V pravém pruhu totiž po nehodě překáží porouchaný autobus s dodávkou. A silný provoz hlásí D1 před Brnem ve směru od Vyškova. V koloně se popojíždí 20 minut mezi 216. a 206. kilometrem. Kamiony si postojí víc než hodinu.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Franto, kde jsou ty maliny?
15: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
14: Taky zavakuovaný.
16: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
17: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
18: Jo, jo.
17: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
18: Co mě zrovna napadne?
19: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Počasí. Polojasno až oblačno, na jihu tam čekejte víc sluníčka. Přehánky hlavně na horách, kde mají být dokonce i smíšené. No a teplotně dneska hodně podobně jako včera, do 15 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Patláma paprťála, dneska je to 450 let, kdy Rudolf II. Nastoupil na český trůn, což už si tedy asi málo kdo z vás pamatujete, tak jenom tak pro připomenutí. Kokosy na sněhu, ty si pamatuje asi spousta z vás, tak šup právě teď do bobů a Jimmyho Cliffa k tomu do uší. Michal vám k tomu přeje i hezké dopoledne.
1: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Boy George na Hit Radio 90. Slavný zpěvák prý totálně propadnul moderním technologiím a s pomocí AI nechal znovu zkomponovat svůj slavný 80-kový hit Karma Chameleon. On si dokonce AI speciálně vycvičil, aby to do puntíku znělo přesně, jako na začátku 80. let. A to hlavně proto, že tenkrát byl prostě mladý a blbej a podepsal smlouvu, kvůli kterému z té písně moc peněz ve šrajtofli opravdu necinklo. Což by se tedy teď teoreticky mohlo změnit a pár drobáků si díky tomu třeba i vydělat. Uvidíme. KWS anebo třeba i Nexus, dvě zkratky a taky dva velké hity právě z 90. let, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Tomas Arsov.
10: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
9: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Inexcess byli právě teď na Hitrádiu 90, kde pro vás každou středu večír oprašujeme pravidelně jednotlivá vydání hitparády Eurochart Hot 100, která v 90 počítala fyzické prodeje singlů a alb. No a pozítří se mrkneme do poloviny října 1995. Už teď vás musím upozornit na to, že vás čeká podle mě asi, no pravděpodobně největší hudební uchylárna právě z 90. let. A to se nechte překvapit, od koho to bude. K tomu si dáme Iron Maiden, Michaela Jacksona a vlastně ještě AC/DC, můžu slíbit. Takže pokud vám to vyjde, tak ve středu večer od 6 právě tady na Hitrádiu 90, kde pokračujeme enigmou a takovou pondělní dopolední modlitbičkou.

0: chudák Tom Jones, který dostal před pár týdny padáka ze soutěže The Voice, kde seděl v porotě 14 sezon. No a teď bohužel pro něj tedy konečná. Televize ITV to celé vysvětlila tím, že chce mít v porotě mladší persony a více zacílit na mladé diváky. A hlavně navíc byl Tom Jones pro televizi moc drahej. Fanoušci už každopádně sepisují petice za jeho návrat, ale pravděpodobně jim to bude asi prdplatný. Tak aspoň zase bude mít víc času na koncerty. I v 86 totiž stále trajdá po světě a zpívá tím svým pověstným baritonem, kterým vám zaspíval i tady na Hit Radio 90, kde vám už za chvilku zaspívá pro změnu zase Elton John.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: bude poledne a k tomu pondělnímu obědu taky nejlepší devadesátky v českém éteru. Za chviličku k tomu taky souhrn aktuálních informací od Lucky, no a teď dopravní servis. Doprava.
1: Přeji pohodové pondělní poledne. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po D5, kde na 0. kilometru bouralo osobní auto s nákladním. Provoz vázne také na pražském okruhu směrem na D1 na trase Satalice Běchovice. Na 62. kilometru se srazilo auto s autobusem a kolona na 20 minut se táhne od 59. Kvůli dopravnímu omezení je přerušovaná kolona na D1 od Vyškova na Brno mezi 216. až 196. kilometrem, ve které osobní auta nechají 20 minut a nákladní jednou tolik. A porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D8 na 50. v prvním kilometru směrem do Ústí nad Labem. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Nemůžete přece zastavit dopravu.
9: Že nemůžu? Tak se dívejte.
8: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz
10: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Výsledky víkendových voleb projednala a schválila státní volební komise. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádným systémovým problémem. Bez komplikací dopadlo i sčítání výsledků jak v obecních, tak v prvním kole senátních voleb. Výsledky budou zítra publikovány ve sbírce zákonů. Letos podruhé se schází Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem zhodnotí aktuální situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. Hlavní program Mezinárodní konference Forum 2000 úvodním projevem zahájil ráno prezident Petr Pavel. Vzhledem k jeho pobytu v zahraničí promluvil ve videu. Konference končí zítra. Pořádková policie z celé republiky bude mít ve středu cvičení v areálu Neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí areálu bude zvýšený pohyb policejní techniky, lidí a také hluk spojený s výcvikem.
2: Počasí. Polojasno až oblačno, pršet by mělo hlavně na severu a na horách, kde jsou hlášeny už i smíšené přehánky se sněhem. Na teploměru potom najdete něco mezi 10 a 15, tak se nechte překvapit.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Vánoce se blíží a jedna vánoční novinka. Alanis Morissette totiž vydá velmi brzy své první vánoční album s takovými těmi klasickými orolničkovanými hity pod vánoční stromeček. Tak už teď zapalte Františka a dejte si jednu Alanis třeba hned teď k obědu. Hand in my pocket posílám a zároveň tedy přeju k tomu všemu i dobrou chuť.
0: Michal Klein. Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Už to vypadalo s hlasivkama zpěváka Stevena Tylera docela špatně, ale minulý týden kapela Aerosmith oznámila dva koncerty v LA, navíc tedy i s hvězdnou sestavou hostů, Slash, Run DMC, Billy Idol nebo třeba Red Hoti. No a navíc i s bývalým bubeníkem Joeym Kramerem, který se ke kapele vrátí po dlouhých několika letech. Tak tedy 29. říjen a 1. listopad, kdybyste si náhodou chtěli udělat výlet za velkou louži. A když tak aspoň pošlete nějakou fotku, jo? Nebo aspoň reelsko. No a Haberu s týmem, anebo třeba Stajpa s Ariem, čekejte už za chvilku tady u nás na Hit Radio 90.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Trocha léta v té podzimní plískanici od skupiny Snap Welcome to Tomorrow. No a měl bych tady pro vás teď jeden tip, co je teď strašně trendy a in. Takže prosím pěkně, jen tak, jakože přijdete do kavárny, objednáte si presíčko a laskonku, jen tak pro příklad, a vůbec nic neděláte. Jo, abyste si to představili, tak mobil v kapse, počítač ve futrálu, knížka v batohu a vy prostě jenom sedíte a čumíte do blba. Nebo tedy případně na blba, pokud se tam nějaký vyskytuje. Tak to teď právě trenduje po kavárnách. No, kdybych to měl přeložit pro dnešní generaci, tak je to vlastně podobně náročné, jako třeba takovej výšlap na Mount Everest.

0: tak už by to měla být tutovka, že se Bon Jovi v příštím roce vydávají na světové turné. Ty nedávné koncerty v New Yorku a v Anglii byly vlastně jen a pouze takovou zkouškou, jestli vydrží hlasivky zpěváka Johna tu obrovskou zátěž. No a příští rok bychom se tedy teoreticky mohli dočkat taky u nás v Česku. Páč tady Panáčkové byly naposledy už před 14 lety. Tak by se měli maličko pochlapit. Uvidíme, uslyšíme, vy každopádně uslyšíte už za chvilku třeba Ace of Base. Jsme Hit Radio 90, tak hezké odpoledne.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladu v kraj?
10: Na zámku je pro nás raj.
8: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
10: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
11: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
12: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
16: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Eros a Tina byli teď na Hitrádiu 90 a budou třeba Roxette anebo Phil Collins, co tak dál koukám do našeho playlistu. A to hnedka po 13. hodině, a tedy po aktuální dopravě.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anatechová. Provoz vás na pražském okruhu směrem na D1 na trase Satalice Běchovice. Na 62. kilometru bouralo auto s autobusem a kolona na 20 minut se táhne od 59. Ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov se srazila dvě auta, blokují jeden pruh a sunout se budete už od Lhokova. 20 minut necháte v koloně na D1 ve směru na Prahu u Hořic mezi 76. až 72. kilometrem kvůli dopravnímu omezení. A také od Vyškova na Brno mezi 216. až 196. kilometrem. Pracují tam silničáři, osobní auta 20 minut a nákladní jednou tolik. Šťastnou cestu.
1: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: počasí.
1: Teploty stoupají nahoru opět, dneska do 15, ke konci týdne dokonce až do 18 stupňů Celsia. No, dneska má pršet, a to hlavně na severu, zítra se vyčasí a pršet by opět mělo zase ve středu.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Skupina Roxette je s námi právě teď na Hit Radio 90 na startu další hodiny, a to s hitem Joyride. Mimochodem, to hvízdání si nahrál sám Per Gessle. Když koukal na Monty Pythony, tak mu to tam nějak vlezlo do mozkových útrop a nutno tedy uznat, že se mu to zatraceně povedlo. Tak si hvízdněte taky, jestli chcete, a mějte hlavně fajn odpoledne. Michal s vámi, ahoj.
0: Michal Klaj.

0: Slavná melodie z reklamy na Delta Airlines od projektu Adiemus, což samo o sobě zní docela latinsky, to je pravda. Ale jinak v latině ta píseň nedává žádný valný význam. Skladatel Carl Jenkins dokonce přiznal, že psal text čistě foneticky, aby mu to prostě celé ladilo. Zajímavý tedy, že slovo Adiemus v latině opravdu existuje a znamená něco jako přistoupit. A mohlo by se tedy zdát, že to docela sedí k zadání od aerolinek, ale prý to byla celé jenom a pouze náhoda. No náhoda, která mu vlastně vydělala do konce života na složenky. Ty krávy zelený, nenažraný, jak by pravil filmovej klasik. No nic, Cranberries tady budou už za chviličku u nás na Hit Rádiu 90, tak si počkejte.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ladíte nejlepší devadesátky v českém éteru i se skupinou Boyz II Men a taky s Robertem Kodymem, kterého by teď na podzim měla čekat velká věc. Sluci totiž už poměrně dlouho slibují fanouškům nové album Radost. Zatím ale žádná oficiální data nejsou k dispozici, takže asi pravděpodobně kdo si počká, ten se dočká. Třeba, co já vím, pod vánoční stromeček nám Lucie taky udělá radost. Já vám teď udělám radost Kodymem, nikoli tedy s Lucí, ale s vanastovkama. Takže tady je Nahá.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Ačkoliv jsem se včera v noci snažil, sečmi síly stačily, tak polární záři nad Českem jsem zase neviděl. No, pravděpodobně mi to není souzený, ale ty fotky, co vyblejskly nadšenci v Krušných horách, anebo třeba v Liberci, ty byly nádherný. Tak hodně závidím v tom dobrém slova smyslu. A zároveň se tedy rozloučím, Michal předává štafetu Ivošovi, no a do 14. hodiny, než tady bude Ivoš, tak ještě minimálně tři mušketýři. Už za chvilku. Hezké pondělí s těmi nejlepšími devadesátkami. Mějte se.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na bátu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschwitz našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
11: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
12: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
13: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
14: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
15: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Ostravě Heřmanicích za 3 miliony 490 tisíc korun, chata ve Velkých Popovicích na Praze Východ za 6 miliónů 770 tisíc, byt 2KK v Praze Košířích za 10 miliónů 890 tisíc, byt 1+1 v Pražských Nuslích za 9 miliónů 950 tisíc a pole v katastru obce Blíže Vedli na Českolipsku za 1 070 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo?
6: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
5: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
6: Cože?
5: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
0: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Vidíte, jak je venku teď? No tak nastane taková menší změna. V noci by mělo být jasno nebo skoro jasno. Bez deště, s nejnižšími teplotami 4 až 0. Při bezvětří může být ojediněle i minus 3. Tak s tím počítejme, jinak zítra přes den jasno až polojasno. Odpoledne pak začne od západu přibývat oblačnost. A později večer se v Čechách místy vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty denní, zítřejší 12 až 16. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jenom kolem 9 stupňů.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.
1: Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi. Přeju vám krásné pondělní odpoledne. Máme minutu a půl před 14. A tady už je Tom Jones.

0: Chtěl jsem se vás teď, posluchačů Hit Rádia 90, zeptat, jestli jste viděli v kinech ten skvělý dokument Oasis Don't Look Back in Anger, ale vzhledem k tomu, že na něj přišlo jenom něco málo přes 2000 lidí u nás, tak je teda hodně malá pravděpodobnost, že zrovna teď někomu z nich promlouvám. Jestli fakt jo, tak dejte vědět. Od pátku je ten film ke shlédnutí na Disney+, tak jestli máte, rozhodně doporučuji, stojí to za to. Za chvíli tady u nás na Hit Rádiu 90 DJ Bobo nebo Jana Kledecký.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to líp

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Hit Radio 90.

Jedinečný hlas Terence Trenta D'Arbyho dospívává Holding On To You na Hit Radio 90. Tak už máme 5 Češek v první 30 tenisového žebříčku po skvělé jízdě Nikoly Bartuňkové na turnaji v Pekingu. Právě tahle ta žena doplnila čtyřici Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Sáru Bejlek. Jsme skoro nejlepší na světě. Američanky jich mají 6, ale to asi brzy překonáme, ne?

0: YouTube ke svým 50 nám zahráli přesně na té škole v Dublinu, kde to kde se tím inzerátem Larryho Malena na nástěnce začalo. Je to k vidění na internetu, když tak. No a jestli jste takový fanoušci YouTube, že se vám podařilo ulovit i tu stříbrnou pamětní minci, kterou Irská národní banka k tomu výročí vydala, tak teda fakt závidím. 5000 kusů zmizelo za pár hodin, samozřejmě.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
11: Ale tohle vypadá dobře.
10: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
11: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
10: Vypněte obrazovku.
12: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
10: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektříně. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
13: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
14: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
15: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: 90 jsou zpátky.
18: Hit Radio 90.
19: If this world is wearing thin and you're thinking of escape,

0: se dnešní 3 ve 3 půjde o 3 hity, které právě v tento den 12. října vyšly v 90. na singlech a slaví výročí, ale ještě předtím Renata. Doprava.
1: Nehoda vás přibrzdí na dálnici D4 u Voznice ve směru na Prahu. Na 24. kilometru bouralo osobní auto s autobusem. Další nehoda je na D48 směrem do Českého Těšína na 48. kilometru u Frýdku Místku. Silnice je aktuálně zavřená. Na D1 u Hořic směrem z Brna do Prahy necháte 15 minut mezi 76. až 72. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení a nesouvislé kolony převážně kamionů jsou kvůli pracem na D1 na trase Vyškov Brno mezi 223. až 196. kilometrem. Osobní auta nechají v úseku zhruba 15 minut.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
7: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska se ještě nějakých přeháněk dočkáme, další ale přijdu až zítra večer jenom v Čechách. Do té doby by mělo být převážně jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty je 4 až 0, při bezvětří ojediněle i kolem minus 3. Nejvyšší zítřejší denní 12 až 16.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 12. října roku 1993 vydala Janet Jackson další úspěšný single z alba Janet, který posloužil i jako zavírák filmu Poetic Justice, ve kterém si i zahrála po boku Tupeka. Pro píseň Again z toho byly nominace na Zlatý Globus i Oscara a taky number one hit v Americe. O 5 let později vyšel single Unforgivable Sinner, který se v domovském Norsku stal nejrychleji prodávaným singlem v historii. Taky byl v jednom norském filmu a proslavil zpěvačku Lena Marlin i ve zbytku světa. No a 12. října 1999 vydal Ricky Martin ze svého eponymního alba následovníka hitu Livin' La Vida Loca a She's All I Ever Had píseň Shake Your Bon Bon. No a teď si tyto tři zmíněné hity, které dneska slaví výročí, zahrajeme.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Kdyby letos do Prahy Ricky Martin přijel a koncert nezrušil, tak by nám tohle určitě zaspívali naživo. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, tak jsme to dohnali alespoň teď na Hit Rádiu 90 v den 27. výročí vydání singlu Shake Your Bon Bon. O rok starší je single Unforgivable Sinner od Lena Marlin, který zazněl předtím, no a 12. října 1993 vyšlo Again od Janet Jackson. To byly dnešní 3 ve 3. Další opět zítra.
1: 3 ve 3. Na Hit Rádiu 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
12: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
13: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

In Excess, Beautiful Girl, skvělá věc na Hit Radio 90. Je třeba pochválit i členy volebních komisí, co teď o víkendu měli docela fušku. Moje kamarádka v jedné z nich byla a říkala, že v sobotu to byla docela dost práce, to sčítání. Skončili až někdy po 22. hodině, protože v jejich okrsku v Pražském Braníku byla nadprůměrná účast a celkem víc než 500 lidí. Nejhorší to ale měli někde na Praze 5, kde měli kompletně sečteno a odevzdáno na statistickém úřadě až v neděli minutu po 7. ráno. Zatímco třeba v jednom z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku měli hotovo za 28 minut. Oba výsledky jsou v tabulkách lepší než při volbách před 4 lety, nejrychlejší o minutu a nejpomalejší o hodinu, no takže minimálně v těchto ohledech byly ty volby pozoruhodné, ať už jste s výsledky spokojeni nebo ne.

0: se zpěvákem Sašou Walk On By, která právě teď doznívá na Hit Radio 90. Se v 97. taky dostala do Eurochart, ale v tomto týdnu, ve středu a v neděli, uslyšíme Eurochart ze 14.10.1995.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte. Jezděte.
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Tomas Arsov.
14: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
13: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
15: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
16: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
15: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
16: Cože?
15: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
17: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
18: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
17: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
18: To musím mít!
17: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
18: tak Mironet! Klikni!
19: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Je jisté, že kdyby Michael Jackson ještě žil, tak by i nadále se snažil zachraňovat svět. Heal the World byl jeho hit, který právě teď doznívá na Hitrádiu 90, 5 minut před 16. Je čas na dopravu.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na výjezdu z Prahy po D11 se směrem na Hradec Králové dejte pozor na havarovaný kamion na 8. kilometru. Dálnice D48 je po nehodě na 46. kilometru u Frýdku Místku směrem do Českého Těšína průjezdná jedním pruhem, ale dlouhá kolona se rozjíždí velmi pomalu. Kvůli dopravnímu omezení necháte 15 minut na D1 u Hořic směrem z Brna do Prahy mezi 76. a 72. kilometrem. A nehoda vás přibrzdí na D35 na 151. kilometru ve směru do Vysokého Mýta, kde dodávka nabourala do svodidel. Šťastnou cestu.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: V noci zítra přes den by mělo být už jasno až polojasno, odpoledne pak začne v Čechách a večer i na Moravě ve Slezsku přibývat oblačnost a později se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejnižší noční teploty 4 až 0, při bezvětří i jenom kolem minus 3 stupňů Celsia. Nejvyšší denní 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jenom kolem 9 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Další důvod, proč si nepořizovat chytré spotřebiče. Hackři teď na dálku přenastavili lednice a mrazáky ve 150 francouzských supermarketech. A to tak, že v nich teploty dosáhly až 50 stupňů, takže se spousta potravin zkazila a museli se vyhodit. To nechcete, no.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Robí tuhletu věc, kterou když si odstartoval solovou kariéru, poslední dobou moc nespívá, ale jestli jste na něm taky byli v roce 2017 v Letňanech, tak jsme to tam od něj spolu slyšeli a třeba to po 10 letech zaspívá znovu na Colors. Teď jsme ale jeho verzi Freedom slyšeli taky na Hit Rádiu 90, za chvíli Šalom.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů.

0: Berchtolce, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
1: Pohádkový Ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
0: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
1: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
2: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
0: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
3: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
4: 90.

Elton John se teď rozčílil nad současnou formou a výsledky svého oblíbeného fotbalového týmu Watford, který prohrál 3x v řadě, 5 ze 6 posledních zápasů. A ten poslední dokonce 0-4 s týmem z postu tabulky, což Eltonovi zlomilo srdce. A řádně toho komentoval. Svůj emocionální výpad už sice z Instagramu smazal, ale mnozí ho samozřejmě stihli zaregistrovat. Tak za prvý je dobře, že mu ještě není všechno jedno. A za druhý je dobře, že třeba nefandí některému z českých týmů nebo naší repre. I mnozí čeští fanoušci by klidně mohli zpívat It must have been love, but it's over now.

0: festivalu v podání Stinga nezaznělo, tak jsme si to dali teď na Hit Radio 90. Skvělá věc All This Time. Za chvíli Shakespeare Sistra nebo Erasure.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. Na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
13: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
14: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
15: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
16: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
17: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Mick Hucknell krásně zpíval na Hit Radio 90, to byly Simple Red a Stars, 6 minut před 17. je čas na aktuální informace, za chvíli Lucie s přehledem zpráv, ale teď ještě něco od Renaty. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda je na začátku Pražského okruhu u Modletic směrem na Ruzyni na 77. kilometru. Kvůli tomu se přibrzdíte už na nájezdové větvi z D1 z obou stran. Snížit rychlost doporučujeme kolem nehody na 46. kilometru D48 směrem na Český Těšín. Je to na obchvatu Frýdku Místku. Projíždí se jedním pruhem se zdržením do 10 minut. Nehoda vás přibrzdí také na D35 na 151. kilometru ve směru do Vysokého Mýta, kde bourala dodávka do svodidel. Nesouvislé kolony jsou kvůli pracem na D1 z Vyškova na Brno mezi 223. a 196. kilometrem. Šťastnou cestu.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
11: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Hit Radio.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Návrh zákona pak vyjasňuje i některé další pojmy a postupy z rodinného práva. Státní volební komise ráno schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednat se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké.
2: Počasí. V noci zítra přes den by mělo být jasno až polojasno, později pak začne přibývat oblačnost a večer se hlavně v Čechách místy vyskytne déšť. Nejnižší noční teploty mezi 4 stupně Celsia a 0, při bezvětří může být i pod 0, kolem minus 3 stupňů Celsia, a nejvyšší denní teploty 12 až 16, s tím, že při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti může být i jenom kolem 9 maximálně.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Vědci teď upozorňují, že tání sibirského permafrostu může uvolnit takzvané zombie viry a bakterie, které v něm přežívaly desítky tisíc let, což nemusí být nic příjemného do budoucna. Ale zombie od The Cranberries, to je příjemné.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Někdo se docela vyřádil při vymýšlení českého názvu posledního filmu Marka Wahlberga, který je u nás k vidění, a to konkrétně na streamu na Amazon Prime. Balls Up v originále a v češtině Kdo neskáče, nemá kule, hop. Jestli jste to viděli, dejte vědět, já ještě ne. Každopádně teď jsme slyšeli Marka Wahlberga v tomto hitu, když byl ještě Marky Mark, s ním Prince Idol Joe, Life in the Street za námi, za chvíli Saš, La Primavera na Hit Radio 90.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.

0: Rizikovka.cz.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Jeden z nejúspěšnějších singlů hudební historie teď dozněl na Hitrádiu 90. To byly Andrea Bocelli a Sarah Brightman a Time to say goodbye, Conte Partiro. Dneska už jsme se tady bavili o singlech, které vyšly v tento den 12. října v 90. To bylo v rámci 3 ve 3. Ale pro tu naší další pravidelnost, filmový hit 17:30, jsme si schovali i něco z alba, které vyšlo v tento den, konkrétně v 98. A jedna z písniček na něm neodmyslitelně patří i k jednomu kultovnímu devadesátkovému filmu. Tak se těšte za chvíli, ale předtím ještě Panic a Freestyler na Hitrádiu 90.
1: Jsem skor

0: Ever You, Ever Me, co by bylo 12. října 98, tedy přesně před 28 lety na skvělém druhém albu kapely Placebo, Without You, I'm Nothing. A potom taky ve filmu Velmi nebezpečné známosti a na jeho veleúspěšném soundtracku. Tohle byl tedy náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hitrádu 90. A teď ještě Renata. Doprava.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda je na začátku pražského okruhu u Modletic směrem na Ruzyni na 77. kilometru. Kvůli tomu řidiči brzdí už na nájezdové větvi z D1 z obou stran. Snížit rychlost doporučujeme kolem nehody na 46. kilometru D48 na Český Těšín. Je to na obchvatu Frýdku Místku, projíždí se pravým pruhem se zdržením do 10 minut. Nehoda vás přibrzdí na 15 minut na D35 na 151. kilometru směrem do Vysokého Mýta, kde dodávka nabourala do svodidel, a na D2 na 1,5. kilometru směrem na Bratislavu bouralo osobní auto s nákladním. Doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: devadesátka? Hit Radio devadesátka.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tomas Arsov.
9: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
8: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
1: Lázně-vráž.cz.
2: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
3: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Hit Radio 90.
1: Panoramatická střecha. Prožívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Sakra!
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
10: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky.
11: Hit Radio 90.

0: nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Sakra!
15: Moje záda.
16: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
17: Tati, kdy bude levnější benzín?
18: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
19: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
20: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio 90.

0: vám 90. Nonstop. Hit Radio 90.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.